Hegeč, hegeč, hegeč, hegeč, hegeč. Pripravte nám nejakú. Ja zákon dejem. A mám da nám. Pripravte. Tanca. Tanca. Tanca.